0: XXXLutz a získaj nákup zadarmo. XXXLutz do mi nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
1: Bila v klubu.

do nástrah tichýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.